0: Když jsi tam a já jsem tady.
1: A jako svíčka, když hoří pro dva zaticha,